0: Pianista Wolf Harden hrál sonátu pro klavír d-moll France Lehára.
1: Český rozhlas d-dur.
0: Franz Lehár, absolvent Pražské konzervatoře, u profesorů Antonína Benevice, hra na housle, Josefa Förstra, hudební teorie, a Antonína Dvořáka, komponování, přispěl ke světové proslulosti Pražské konzervatoře, spíše v oboru komponování, než ve věci Pražské houslové školy. Při rozhledu a pedagogické prozíravosti Benevicově se jistě nikdo nemusel cítit zarmoucen, zvláště když Lehár zúročil houslové školení i komponováním pro tento smyčcový nástroj. Má třeba koncertino pro housle a orchestr. Jeho světovou proslulost zahájila opereta Veselá vdova, která nakonec zachránila Lehára před perzekucí po nástupu fašismu, neboť Francova manželka Sofie byla židovka. Zmíněná opereta se líbila samotnému Hitlerovi. A tak mohla Sofie přečkat válku v Bad Ischlu. Ale Lehárovi libretisté Fritz Grundbaum a Fritz Lochner byli odvlečeni a zahynuli v koncentračních táborech. V roce 1945 přišli do Bad Ischlu Američané a tehdy chorý Lehár na nějaký čas přesídlil do Curychu. Mezitím byl při osvobozování Vídně vykraden jeho vídeňský dům v Nussdorfu a přitom přišel o celý hudební archiv. Jeho manželka Sofie zemřela v roce 1947. O rok později ji v Bad Ischlu následoval i Franz Lehár. Je tam také pochován a jeho dům se podle poslední vůle skladatele stal Lehárovým muzeem. Z kompozičního odkazu France Lehára jsem vybral koncertino pro housle a orchestr. Hrají Laticia Honda Rosenbergová a Radiofilharmonie Severoněmeckého rozhlasu Hannover. Řídí Klaus-Peter Zeibl.

Chorvatsko-japonská houslistka Latica Honda Rosenbergová a Rádio Filharmonii Severoněmeckého rozhlasu Hanover řídil Klaus-Peter Zeibl, hráli koncertino pro housle a orchestr France Lehára. Posloucháte pořad věnovaný významnému houslistovi, učiteli a řediteli Pražské konzervatoře Antonína Benevice, který vytvářel moderní pojetí ústavu v době národního rozmachu 19. století. Mezi jeho žáky byl také Franz Lehár, který podle rady svého profesora skladby Antonína Dvořáka pověsil housle na hřebík a věnoval se komponování. Jeho první velké dílo po pokusech s tituly Kyrisník a Rodrigo, opera Kukuška, přepracovaná a přejmenovaná na Taťánu, mělo skromný úspěch a autor pochodů, valčíků a dalších skladeb vhodných pro vojenskou kapelu přesedlal na tvorbu operet a stal se uznávaným a slavným operetním skladatelem, napsal jich skoro 40, včetně Singspielů, Kouzelné pohádky a hudební komedie Judita. S odkazem France Lehára se v tomto pořadu rozloučíme s výběrem z orchestrální hudby k opeře Kukačka, premiérované roku 1896 v Městském divadle v Lipsku, později přepracované pod názvem Taťána. Ta byla uvedena poprvé v brněnském Městském divadle roku 1905. Opera ze sibirského prostředí je komponovaná na text Felixe Falzáriho a Maxe Kálbeka. Děj pojednává o lásce Taťány, dcery volšského rybáře a vojáka Alexise. Jeho sokem je Saša. Oba se po peripetiích ve vsi odsnou ve vyhnanství ve Zlatých dolech na Sibiři, kam ve finále dorazí i Taťána. Následuje Alexise do stepy, kam uprchl z tábora a společně zahynou ve sněhové bouři. Hraje Rádio Filharmonie Severoněmeckého rozhlasu Hanover, řídí Klaus-Peter Zeibl.

To byl výběr orchestrální hudby z opery Taťána Franze Lehára. Hrála Radiofilharmonie severoněmeckého rozhlasu Hannover, řídil Klaus-Peter Zeibl. Mezi žáky Antonína Benevice patří také houslisté, kteří z jeho podnětu utvořili smyčcový soubor známý pod názvem České kvarteto. Byli to Karel Hofmann, Josef Suk, Oskar Nedbal, který přešel na violu, a také Jiří Herold, který do kvarteta nastoupil po Nedbalově odchodu. Sestavu doplnil violončelista Otto Berger. Malý Oskar dostal housličky v raném věku, prý sotva začal mluvit, už si přál housličky. Hudební nadání ho dovedlo až na Pražskou konzervatoř, ale protože bylo houslové oddělení už naplněno, musel nejdříve studovat hru na trubku a tympány. Antonín Benevic ho později převedl do houslové třídy, kde už se setkal s Josefem Sukem. Oba byli také spolužáci v mistrovské třídě Antonína Dvořáka a zůstali spolu i v legendárním českém kvartetu. O Nedbalovi se traduje, že byl nedostižným, přímo virtuózním violistou. Současníci ho považovali za krále violy. A mezi kritikami je nejpřiléhavější charakterizace Oskara Nebušky, který v roce 1899 napsal. Jeho viola měla snivý zvuk rohu, parodistický tón fagotu, sílu basy, kde pod sólovým violončelem udává harmoniím základníky, i sladký zvuk houslí přebírá-li vůči hlas v poloze vyšší. Zároveň patřil k Dvořákovým nejlepším skladatelským žákům vůbec a studijní úkoly zvládal s neobyčejnou hbitostí a invencí. Ze všech oborů, které vyplňovaly jeho uměleckou osobnost, dostalo se dirigování největšího krajíce. Vedle toho stále hrál na klavír a na violu a komponoval, hrál kvartetu. Koncertoval třeba s českým kvartetem v Anglii nebo v Madridu, ve volném dni odcestoval do Prahy nebo do Vídně, oddirigoval sjednaný koncert a týžden se vracel do ciziny. Dokázal v jednom měsíci řídit koncerty v 5 městech, dokázal komponovat ve vlaku nebo v lučícím hotelu a pouštěl se odvážně do nových podniků a plánů. Ve 23 letech dirigoval poprvé Českou filharmonii a když ji v nesnázích vyvezl Jan Kubelík do Anglie, vzal sebou Nedbala, který učinil z orchestru dokonale reagující a sehrané těleso, které zanechalo v Anglii senzační dojem. Nedbal byl první český dirigent, který tam přijel s cizím orchestrem. V roce 1900 uchvátil Berlín na Dvořákovském koncertě s tamními filharmoniky a tím si otevřel cestu do světa. Allgemeine Musikzeitung tehdy psali: Nedbal ovládal hrané skladby duchem i srdcem, dovedl orchestr vnutit svou vůli tak, že ho berlínští filharmonikové poslouchali s porozuměním, jako kdyby byli vůbec nikdy nehráli hudbu jinou než českou. Nedbal má jako Čech vlastnosti, které mu sjednávají plné porozumění pro jeho vlastenecké umění a již proto vzbudil u orchestru i u posluchačů vyšší zájem o díla Dvořákova než jiní dirigenti. Jako komponista se Nedbal věnoval komorní i symfonické tvorbě, ale nejvíce hudby napsal v operetním žánru, podobně jako Franz Lehár, a dosáhl skvělých výsledků. Připomeňme jen Vinobraní nebo Polskou krev. Z komorní hudby Oskara Nedbala jsem pro dnešní pořad vybral sonátu pro housle a klavír opus 9. Hrají Bohuslav Purgr a Josef Hála.

Bohuslav Purgr a Josef Hála hráli sonátu pro klavír a housle opus 9. Oskara Nedbala. V naší vzpomínce na Antonína Benevice uvádíme dalšího významného posluchače jeho houslového oddělení. Sekundistu Českého kvarteta Josefa Suka, který vedle interpretační činnosti proslul jako skladatel moderní české hudby, přesahující pozdně romantický sloh. Josef Suk vstoupil na Pražskou konzervatoř v 11 letech. V teorii a skladbě začínal u Karla Štekra, později přešel k Antonínu Dvořákovi. V roce 1922 se stal profesorem skladby na mistrovské škole Pražské konzervatoře a dvakrát byl jmenován jejím rektorem. S Josefem Sukem se setkáme i v následujícím dílu vzpomínek na Antonína Benevice. Dnes uslyšíte jeho suitu z hudby k dramatické pohádce Julia Zejera Radus a Mahulena. Má 4 části. O věrném milování Raduse a Mahuleny a jejich strastech, je to Adagio Manon Troppo, dále Hra na labutě a pávy a la polka, poté část Smuteční hudba Andante sostenuto a závěr Runy kletba, jak byla láskou zrušena. Allegro appassionato. Hrají Petr Škvor a Česká filharmonie. Řídí Libor Pešek.

Houslista Petr Škvor a Česká filharmonie, dirigent Libor Pešek, hráli suitu z hudby k dramatické pohádce Julia Zejera Radus a Mahulena od Josefa Suka. Milí posluchači, dnešní vzpomínka na Antonína Benevice se uzavřela. Pořadem vás provázel a hudbu vybral Rafael Brom. Přeji pěkný den a naslyšenou zítra ve druhém dílu pořadu s názvem Vzpomínka na Antonína Benevice.

0: Český rozhlas D-dur, klasická hudba v digitální kvalitě.
1: Vážení posluchači, od mikrofonu vás zdraví Petr Budín. V dnešním bloku se můžeme těšit na řadu vynikajících děl autorů od raného baroka až k vrcholnému klasicismu v podání těch nejlepších hudebníků věnujících se interpretaci staré hudby. Na úvod zazní symfonie číslo 43 S-dur Josefa Haydna. Haydnovy symfonie jsou fascinujícím svědectvím vývoje této formy v průběhu druhé poloviny 18. století, k němuž ve své době přispěl rozhodující měrou. Z let 1757 až 95 je dochováno celkem 107 Haydnových symfonií, z nichž většinu napsal během svého téměř 30-letého působení ve službách knížete Esterházyho, kde nalezl takřka ideální podmínky pro svůj umělecký růst. Sám na tuto dobu později vzpomínal. Kníže byl se všemi mými díly spokojený, dostával jsem jeho schválení. Jako šéf orchestru jsem mohl provádět experimenty, mohl jsem pozorovat, co účinek zesilovalo a co ho oslabovalo, a tak jsem ho vylepšoval, přidával, ubíral, riskoval. Byl jsem odříznut od světa, v mé blízkosti nebyl nikdo, kdo by mě znejistil nebo pronásledoval, a tak jsem se musel stát originálním. Symfonie číslo 43 S-dur, zvaná Merkur, byla napsaná roku 1771, tedy ve skladatelově středním období. Je to doba, kdy se v Haydnově hudbě začínají stále více ozývat osobní tóny, kdy různě experimentoval s výrazovými prostředky, a tyto stylové tendence bývají proto někdy označovány jako Sturm und Drang. Přezdívka Merkur nepochází od autora, symfonie ji získala z dnes neznámých důvodů až v 19. století. V Haydnových symfoniích sice již není předepsán číslovaný bas, ale účast čembala v orchestru Haydnovy doby byla běžná. Nahrávka, která za malou chvíli zazní, je realizována i s čembalovým kontinuem. Kanadský soubor Tafelmusik diriguje z pozice koncertní mistryně britská houslistka Rachel Podger.

Dozněla symfonie číslo 43 S-dur Josefa Haydna. Soubor Tafelmusik řídila Rachel Podger. Georg Friedrich Händel dosáhl skladatelských úspěchů ve třech zemích. Nejprve v rodném Německu, pak v letech 1707 až 1710 v Itálii a nakonec v Anglii, kde se od roku 1712 usadil natrvalo. Ač nikdy nebyl zaměstnán v církevních službách, napsal velké množství významných duchovních skladeb pro tři různá vyznání – protestantské, katolické a anglikánské. Velký význam pro tuto oblast Händlovy tvorby mělo právě jeho italské období. Když 22-letý Händel počátkem roku 1707 dorazil do Říma, platil tu papežský zákaz operních představení a proto upnul své síly na tvorbu oratorií a církevních skladeb. Přestože byl vyznáním luterán, neměl problém tvořit díla v duchu katolické tradice. Různé formy latinské liturgické hudby Händlovi naopak poskytovaly možnost předvést své skladatelské schopnosti, čehož dokonale využil. Salve Regina pro soprán, koncertantní varhany smyčce a basso continuo pochází z roku 1707, bylo provedeno pravděpodobně 16. července v římském kostele Santa Maria in Montesanto, anebo podle názoru některých muzikologů již o dva měsíce dříve v soukromé kapli markíze Ruspoliho ve Vignanelu. Oproti velkolepým zhudebněním žalmů je toto dílo pojato komorněji, ale výrazově velmi intenzivní a koncentrované. Nyní si poslechneme Händlovo Salve Regina v interpretaci sopranistky Gilly Rosé a Millennium Orchestra, který řídí Leonardo Garcia Alarcón.

Vyslechli jsme Salve Regina Georga Friedricha Händla pro soprán, koncertantní varhany, smyčcové nástroje a basso continuo. Solový part přednesla Julie Rozet, Millennium Orchestra řídil Leonardo Garcia Alarcón. Wolfgang Amadeus Mozart zanechal výjimečné hodnoty téměř ve všech tehdy známých hudebních formách, ale přesto lze říci, že zcela zásadní význam pro jeho skladatelský růst i pozdější vývoj mají koncerty pro klavír a orchestr. Právě v klavírních koncertech z vídeňského období Mozart značně rozvinul své instrumentační umění. Orchestr není vůči klavíru doprovodným tělesem, ale vytváří s ním souhru na způsob komorní hudby. Mozart měl ve zvláštní oblibě kombinaci klavíru s dechovými nástroji, které tak získaly mnohdy až koncertantní ráz. Mozartovy klavírní koncerty pak měly zcela zásadní vliv na koncerty Beethovenovi. Jedním z Mozartových vrcholných děl tohoto druhu je i koncert pro klavír a orchestr číslo 19 F-dur, Kechlův seznam 459. Mozart jej zkomponoval koncem roku 1784 pro vlastní potřebu, ale provedení je doloženo až 15. října roku 1790 ve Frankfurtu nad Mohanem během slavností korunovace Leopolda II., proto se někdy nazývá jako druhý korunovační koncert. První věta vychází z jednoduchého pochodového tématu, které prochází celou větou a neustále se ozývá pokaždé v trochu jiném harmonickém a instrumentačním kontextu, často je exponováno v dechových nástrojích proti pasážím solového klavíru. Koncert pro klavír a orchestr číslo 19 F-dur nám nyní zahraje Christian Betzeidenhout na kopii klavíru Antona Waltera z roku 1805, postavenou Paulem McNultym. Freiburský barokní orchestr bude řídit jeho koncertní mistr Gottfried von der Goltz.

Dozněl koncert pro klavír a orchestr číslo 19 F-dur, Kechlův seznam 459, dílo Wolfganga Amadea Mozarta. Solový part přednesl na kopii klavíru Antona Waltra Christian Betzeidenhout, freiburský barokní orchestr řídil jeho koncertní mistr Gottfried von der Goltz. Začátek 17. století je v hudbě obdobím velkých změn. Lze říci, že jde o jeden z nejzásadnějších stylových zlomů v dějinách hudby. Již u skladatelů madrigalů období pozdní renesance a manýrismu vedla snaha o vyjádření výrazu k uvolňování kompozičních pravidel a vedle polyfonie se začíná cíleně pracovat i s harmonií, včetně volnějšího užívání disonancí. Hudební nástroje se postupně stávají samostatnou složkou, což platí především pro generálbasový doprovod, který se záhy stal nepostradatelným. Se vznikem raně barokního slohu se objevily zcela nové formy instrumentální hudby a došlo ke jejímu nebývalému rozvoji. Instrumentalisté se snažili na nástroje napodobit výrazové schopnosti zpěváků a zároveň se i do komponovaných skladeb přeneslo mnoho z tehdy běžné improvizační praxe. Sonáty raného baroka jsou jednověté útvary s bohatým vnitřním členěním, častými změnami tempa, metra a hlavně způsobivými náladovými kontrasty. I přes množství vypsaných ornamentů bylo zvykem jednotlivé party dále vylepšovat improvizovaným zdobením za účelem zdůraznění afektu. Italský skladatel Dario Castello patří k nejvýznamnějším raně barokním skladatelům zaměřeným výhradně na instrumentální hudbu. Narodil se a žil v Benátkách v letech 1602 až 1631, kdy podlehl morové epidemii. Dochovalo se od něho celkem 29 sonát pro 1 až 4 sólové nástroje a basso continuo, vydaných tiskem ve dvou sbírkách nazvaných Sonate concertate in stil moderno per sonar, první kniha roku 1621 a druhá 1629. Obě sbírky patří k tomu nejoriginálnějšímu, co v tehdejší době vzniklo, a četné dotisky svědčí o jejich oblibě. Castellovy skladby jsou proslulé velmi náročnými party, ale jejich virtuozita se při odpovídajícím provedení nikdy nemíjí účinkem. Sonáta kvarta pro dva sopránové nástroje a basso continuo je součástí druhé tištěné sbírky z roku 1629. Přednese nám ji italský soubor Seicento Stravagante ve složení David Brutti cink, Rosella Croce barokní housle a Nicola Lamon varhany. Na nahrávku byly využity velké varhany z první poloviny 17. století v chrámu Casa Tico di Marcaria v Mantově.

To byla sonáta kvarta pro dva sopránové nástroje a basso continuo od Daria Castella. Hrál soubor Seicento Stravagante ve složení David Brutti cink, Rosella Croce barokní housle a Nicola Lamon varhany. Ensemble Aeolus je francouzský soubor historických dechových nástrojů zaměřený na hudbu 17. a 18. století, pojmenovaný podle řeckého boha větru Aeola. Své nástroje se snaží používat v historicky co možná nejvěrnější podobě bez obvyklých současných kompromisů. U žestů to znamená užití skutečných přirozených nástrojů bez dolaďovacích dírek nebo techniky krytí v případě lesních rohů a u dřevěných dechových nástrojů jde v první řadě o hru na dvojité plátky neboli strojky zhotovené dobovým způsobem. Uměleckým vedoucím a zakladatelem je významný francouzský trumpetista Jean-François Madev, který zároveň hraje i na barokní lesní roh a je průkopníkem hry na přirozené žestové nástroje bez moderních dolaďovacích pomůcek. V interpretaci tohoto výjimečného souboru nyní vyslechneme svitu F-dur pro dva hoboje, dva lesní rohy a fagot Georga Filipa Telemana. Je to typ obsazení bez akordických nástrojů bassa continua, užívaný pro venkovní produkce. Navazuje na tradici francouzských dechových souborů tvořených hoboji a fagoty, které rozšiřuje o dva lesní rohy. Zároveň lze Telemanovy skladby pro toto obsazení považovat za raný příklad dechové harmonie, která nabyla značné obliby v druhé polovině 18. století. Soubor Aeolus vystoupí v tomto složení. Elsa Frank a Joan Maître barokní hoboje, Jean-François Madev a Pierre-Yves Madev barokní lesní rohy a Jeremy Papasergio barokní fagot.

Vyslechli jsme svitu F dur Georga Filipa Telemana pro dva hoboje, dva lesní rohy a fagot. Hrál soubor Aeolus v obsazení Elsa Frank a Joan Metr, barokní hoboje, Jean-François Madef a Pierre-Yves Madef, barokní lesní rohy a Jeremy Papasergio, barokní fagot.

Sonáta pro klavír číslo 14 c-moll, Kechlův seznam 457 Wolfganga Amadea Mozarta, nese v autorovi vlastním katalogu skladeb datum dokončení 15. října 1784. Je v mnoha ohledech výjimečným dílem. Je jednou ze dvou Mozartových klavírních sonát v molové tónině a nese nápadné beethovenovské rysy. Podobnost s Beethovenovou patetickou sonátou c-moll napsanou o 14 let později je poměrně zjevná. Je psána ve stejné tónině, rovněž druhé věty jsou obě v tónině azdur. Spolu s fantazí c-moll napsanou o několik měsíců později ji věnoval své někdejší žačce Tereze von Trattner. Sonátu c-moll Kechlův seznam 457 si nyní vyslechneme v nahrávce na originální Mozartův nástroj, který roku 1782 postavil významný vídeňský výrobce klavíru Anton Walter. Hrát bude vynikající mozartovský interpret a zároveň i muzikolog Robert Levin.

Dozněla sonáta číslo 14 C-moll Wolfganga Amadea Mozarta. Na originální Mozartův klavír od Antona Waltra hrál Robert Levin. Hudební život v Anglii první poloviny 18. století významným způsobem ovlivnil mimo jiné londýnský hudební vydavatel John Walsh. Byl vynikajícím obchodníkem s mimořádně vyvinutým citem pro to, co se bude líbit. Roku 1715 Walsh vydal z dnešního pohledu pirátským způsobem sbírku 12 koncerty Grossi opus 6 Arcangela Corelliho a ta se v Anglii dočkala takové obliby, že ovlivnila podobu domácí koncertantní tvorby na mnoho desetiletí. Nejvýznamnějším dílem, reflektujícím styl tohoto italského mistra, se stal cyklus 12 koncerty Grossi Georga Friedricha Händla pro stejné obsazení, tedy pro dvoje housle, violončelo, smyčcový orchestr a basso continuo, pouze s později přidanými hobbyovými party ad libitum. Händl je zkomponoval během září a října roku 1739, každé koncerto Grosso zvládl napsat za jediný den. Shodou okolností získal Händlův cyklus následující rok při Walshově vydání tiskem i stejné opusové číslo 6. Händl ale nevytvořil pouhou napodobeninu Corelliho děl, ale jeho styl dále rozpracoval, obohatil svou nezaměnitelnou melodikou i velmi citlivě aplikovanými prvky stylu francouzského. Své koncerty Grossi Händl uváděl jako mezihry během oratorních představení. Koncerto Grosso číslo 1 G-dur nyní uslyšíme v podání souboru Akademie für Alte Musik Berlin, který řídí koncertní mistr Bernard Fork.

Vyslechli jsme Concerto Grosso G-dur opus 6 číslo 1 Georga Friedricha Händla. Hrál soubor Akademie für Alte Musik Berlin, provedení řídil koncertní mistr Bernard Fork. Na závěr našeho pořadu jsme zařadili v době jeho přípravy zcela novou nahrávku jednoho z nejvýznamnějších děl hudební literatury, kterým je mše Hámol Johanna Sebastiana Bacha. Její vznik byl poněkud komplikovaný. Nebyla od začátku koncipována jako ucelené dílo, Bach vytvořil nejprve její první dvě části Kyrie a Gloria jako samostatnou protestantskou mši, která bývala obvykle tvořena těmito

malou mši Hámol pak rozšířil Bach do dnešní podoby až v posledních letech svého života. Nevíme o tom, že by mše Hámol ve své finální verzi byla psána k nějaké konkrétní příležitosti, neznáme žádného objednavatele, ani není doloženo jediné úplné provedení za Bachova života. Spíše se nabízí domněnka, že mše Hámol měla být kompendiem Bachova umění a proto také zvolil po staletí užívanou univerzální formu liturgické hudby. V tomto díle je obsažena celá řada skladebních technik od fugy vycházející ze style antiko s gregoriánským kantem firmem přes sbory v koncertantním stylu až k operně cítěným sólovým áriím a duetům. Asi polovina jejich částí jsou mnohdy značně přepracované části duchovních kantát. Bach tak jako i v jiných případech chtěl znovu využít to nejlepší ze svých děl v nové podobě. Nejstarší a nejnovější části mše Hámol, kterými jsou Crucifixus jako přepracovaný úvodní sbor kantáty Weinenklagen z roku 1714 a předcházející nově napsané Et Incarnatus Est, která je patrně poslední Bachovou vokálně instrumentální skladbou, dělí více než 30 let. Přesto je mše Hámol dílo velmi komplexní a rozdílný původ jejich částí není vůbec znát. Bachovu mši Hámol nyní vyslechneme v interpretaci francouzského vokálně instrumentálního souboru Pygmalion. Solové party přednesou Julie Rose a Beth Taylor soprán, Lucille Richardo alt, Emiliano González Toro tenor, Christian Immler bass, provedení řídí Rafael Pichon.

Dozněla mše H-moll Johanna Sebastiana Bacha v provedení souboru Pygmalion. Solisty byli Julie Rose Abbott Taylor soprán, Lisil Richardo alt, Emiliano González Toro tenor, Christian Immler bass, provedení řídil Rafael Pichon. Toto dílo zároveň uzavřelo blok staré hudby, který pro vás připravil a uváděl Petr Budín.

0: Český rozhlas D-dur, klasická hudba v digitální kvalitě.
1: Pěkný den, milí posluchači, vítejte při sledování druhého dílu pořadu s titulem Vzpomínka na Antonína Benevice. Dnes jsou na programu opět skladby vybraných žáků, znamenitého pedagoga a činorodého ředitele Pražské konzervatoře hudby. Pořadem vás provází Rafael Brom. Antonín Benevic se narodil 26. března roku 1833 v obci Přívrat, která leží v okrese Ústí nad Orlicí v Pardubickém kraji, 3 kilometry severozápadně od města Česká Třebová. K osvětlení názvu je k dispozici pojednání, které říká, že místní jméno Přívrat, někdy též Přívraty, vzniklo hláskovými změnami ze slova převrat, které ve staré češtině označovalo sedlo, průsmyk v horském hřbetu. Tomu odpovídá poloha obce ve vrcholových partiích Kozlovského hřbetu. Jsou součástí Svitavské pahorkatiny. Nedaleko sedla, kterým prochází silnice z Litomyšle do České Třebové, takzvaný Kohout. Množné číslo bylo dáno tím, že severní část vsi tvořila samota, nazývaná někdy Malý Přívrat. Potom vlastní ves byla označována jako Velký Přívrat. Dnes v Přívratech žije 338 obyvatel. Na webových stránkách samotné obce stojí, že Antonín se narodil v přívratské Myslivně, číslo popisné 1, jako třetí dítě Fridricha a Josefy Benevicových. Otec byl polesným, tedy forštem, na přívratské Leči, panství litomyšlského u hraběte Antonína Valdštejna. I jeho děd Fridrich, původem Němec z Berlína, byl už ve službách Valdštejnů v Litomyšli. Matka byla dcerou ředitele litomyšlského zámku, rozená Kepertová, z matky rozené Prosilové z Litomyšle, číslo popisné 438, po předstích Češka. Přívratská forštovna, jak se tehdy říkalo, byla postavena ve druhé polovině 18. století za posledních Valdštejnů, už jako budova jednopatrová a sloužila za lesní úřad. V roce 1875 vyhořelo hospodářské příslušenství, i hlavní budova byla značně poškozena. Z textu přívratské obce dále cituji. Antonín Benevic byl vlastenec lidství. Měl žáky obou národností srdečně rád. Jmenoval je svými dětmi. Tehdy na konzervatoři čistě utrakvistické vymáhal českým studentům takové výhody, že se na ústavu začalo přednášet také v české řeči. Vyhledával české studenty s hudebním nadáním a i hmotně je podporoval. Znovu zavedl takzvané žákovské veřejné večírky a tím dal možnost nadaným dětem veřejně vystupovat. Vychoval nám celou řadu vynikajících houslistů – Ševčíka, Suka, Ondříčka, Herolda, Hofmana a mnoho jiných. Byl ctitelem a zastáncem Bedřicha Smetany, obdivovatelem Antonína Dvořáka. K české hudbě přilnul tak, že podporoval snahy českých skladatelů, zařazuje jejich skladby často do pořadu. Výrazně se také uplatnil jako dirigent školního orchestru, jemuž se soustavně věnoval od roku 1881. Jeho manželka Emilie Rozená Miková byla operní zpěvačka. Zpívala první Miladu ve Smetanově Daliboru. Její fotografie se nachází ve Vysokomícském muzeu. V pozůstalosti Zdeňky Šemberové je tam uvedena mezi českými umělkyněmi. V Brandýse nad Orlicí, kde Benevicovi často pobývali, je uchován prapor vlastnoručně vyšitý Emilií Benevicovou. Je to těžká, hedvábná, červenobílá látka. Na bílé půdě je vyšit nápis Miluj vlast a pěstuj zpěv. Na druhé straně E. Benevicová. Toto cenné dílo bylo věnováno k založení pěveckého spolku Žerotín v Brandýse nad Orlicí v srpnu 1869, které doprovázel Benevic heslem Umění spojuje národy. Tolik z textu na webových stránkách obce Přívrat. Je tedy zřejmé, že Antonín nepocházel z německé rodiny, jak se někdy dočteme, ale jednoznačně chcete-li německo-české rodiny. Je tedy doloženo, že i příjmení Antonínovo se vyskytuje v počeštělé podobě s jedním N, i když v době jeho života byla němčina úředním jazykem a podle této tradice se dnes příjmení Benevicovo takřka bez výjimky vyskytuje psané se dvěma N. Nositeli jména podle charakteristiky jeho osobnosti by nejspíše česká verze starosti nečinila. Prezentaci hudby jeho žáků jsme ve včerejším vzpomínkovém pořadu uvedli suitu z hudby k dramatické pohádce podle Julia Zejera Radus a Mahulina od Josefa Suka. Dnes se k odkazu bývalého sekundisty českého kvarteta vracíme skladbou s názvem Fantazie pro housle a orchestr G-moll opus 24. Hrají Josef Špaček, housle a Česká filharmonie, řídí Jiří Bělohlávek.

To byla fantazie pro housle a orchestr G-moll opus 24 Josefa Suka. Hráli Josef Špaček a Česká filharmonie, řídil Jiří Bělohlávek. Osud vedl Antonína Benevice nejprve ke studiu na piaristickém gymnáziu v Litomyšli. Teprve později se stal na Pražské konzervatoři žákem profesora houslí Mořice Mildnera. Školu ukončil v roce 1852 a poté se stal prvním houslistou v orchestru Stavovského divadla, kde působil do roku 1861. Následující 2 léta působil jako koncertní mistr orchestru Mozartea v Salzburku, kde se také zabýval revizí Mozartových skladeb pro Kechlův seznam. S úspěchem koncertoval i v dalších evropských městech, v Stuttgartu, Bruselu i v Paříži. Působil jako královský, württemberský komorní hudebník a ve Stuttgartu hrál na postu druhého koncertního mistra dvorní opery. V roce 1866 byl jmenován profesorem Pražské konzervatoře a v roce 1882 jejím ředitelem. Doba jeho ředitelování, trvající bezmála 30 let, je považována za zlatou dobu Pražské konzervatoře. V roce 1895 podal žádost o penzionování, ale odchodu se dočkal až v roce 1901, kdy ho ve funkci ředitele Pražské konzervatoře vystřídal Antonín Dvořák. Posledních 25 let života žil v severočeských Doksech, kde 29.5.1926 zemřel ve věku 93 let. Je pochovaný na místním hřbitově. V Doksech připomínají, že po roce 1968 upadl Antonín Benevic opět v zapomnění a že jeho hrob zarostl trávou. A upozorňují, že je znovu upraven a nachází se pod tůjemi ve staré části hřbitova vlevo od hlavní cesty. Nicméně podotýkají, že o Benevicově významu svědčí také skutečnost, že jeho náhrobek, třeba že zapomenutý a zarostlý trávou, zůstal jediný ze své doby zcela zachován v nejstarší části hřbitova. Památka Benevicova díla žila v jeho žácích, kteří samozřejmě předávali i svým odchovancům. Mnozí působili v zahraničí, v německých hudebních centrech, v Chorvatsku či Rusku, další působili doma. Významným žákem byl vynikající houslista Karel Halíř, doma působil Jan Mařák. Nejslavnějším byl ovšem František Ondříček. Václav Talich vzpomíná na koncert, na kterém hrál v Rudolfinské dvoraně 14. ledna 1901. Jeho vzpomínku cituje také František Žídek v knize Čeští houslisté 3 století. Talich napsal: "Způsob, jakým tehdy zahrál slavný Paganiniho houslový koncert s Ondříčkovou kadencí a rej čarodějnic, byl tak strhující, že dvorana hrměla jako rozbouřené moře, jeho žluk dozníval ještě na ulici. My, dospívající konzervatoristé, vypřáhli jsme koně z jeho povozu a v triumfálním průvodu jsme obdivovaného umělce vlastnoručně zavezli až k hotelu Štěpán, nynějšímu hotelu Šroubek, dnes Evropa, kde byl František Ondříček ubytován." Konec citace. Ondříček ve shodě se svým guru Benevicem pěstoval také kvartetní hru a pro tento soubor také napsal skladbu. Smyčcový kvartet Azdur opus 22 Františka Ondříčka hraje Vlachovo kvarteto.

0: Vlachovo kvarteto hrálo smyčcový kvartet Azdur opus 22 Františka Ondříčka.
1: Český rozhlas D-dur.
0: Posloucháte pořad s názvem Vzpomínka na Antonína Benevice slovem a hudbou jeho žáků, kterým vás provází Rafael Brom. Je smutné, že nám dosud nejsou dostupné mnohé kompozice z množství žáků, které Benevic vyslal do praxe. Ví se o nich, ale buď zůstávají v rukopisech, nebo třeba, že vydány tiskem, nejsou nahrány na zvukových nosičích. Tak je tomu i v případě Jana Hanuše Sitta, známého v cizině pod jménem Hans Sitt. Narodil se v rodině pražského houslaře na Starém Městě 21. září 1850, zemřel 10. března 1922 v Lipsku. Byl houslista, violista, hudební skladatel a pedagog. Jeho matka byla rozená Kulíková, jejíž otec byl houslař Jan Kulík. Jan Sitt měl dva bratry a tři sestry. Vystudoval gymnázium a vstoupil na pražskou konzervatoř, kde studoval hru na housle a skladbu u Antonína Benevice. Jehož žákem byl i jeho starší bratr Antonín. Jan Hanuš doplatil na přísné předpisy konzervatoře. Před koncem studia byl vyloučen, prý pro nekázeň. A tak se v 17 letech stal koncertním mistrem a později dirigentem operního orchestru ve Vratislavi, poté v Praze a v Saské Kamenici, jak česky říkáme městu jménem Chemnitz. Nějaký čas byl kapelníkem orchestru Hraběte Dervize v Nice. V roce 1883 byl povolán jako profesor houslové hry na konzervatoř do Lipska. Dirigoval tam také populární koncerty, byl dirigentem orchestru Bachovy společnosti a několik let účinkoval jako violista Brodského kvarteta, kde jeho kolegy byli Adolf Brodský, Hugo Becker a Julius Klengl. Jako věrný žák profesora Benevice propagoval českou hudbu a jeho uvedení předehry k Prodané nevěstě a Libuši a symfonických básní Vltava a Vyšehrad na koncertech v Saské Kamenici bylo prvním proniknutím díla Bedřicha Smetany za hranice Čech. Byl vyhlášeným učitelem hry na housle a co je unikátní, že jeho instruktivní skladby pro housle a violu jsou dodnes používány v hudebním školství na celém světě. Mezi jeho žáky patřil i Václav Tadych nebo Fredrik Delius. Jeho sestra Marie Sittová, provdaná Petzoldová, se stala vynikající sopranistkou, přední členkou Národního divadla v Praze. Jeho druhá sestra Žofie byla také zpěvačkou. Hans Sitt byl plodný skladatel. Napsal 16 koncertantních skladeb pro housle, violu a violončelo. V roce 1920, dva roky před smrtí, napsal houslové koncertino s opusovým číslem 133. Jeho kompoziční umění vám můžu nabídnout jen zprostředkovaně z úprav skladeb jiných autorů. Napsal třeba kadence k houslovému koncertu Wolfgang Amadea Mozarta číslo 1 B-dur Kechel 207, instrumentoval norské tance opus 35 Edvarda Grieg a skladbu s názvem Concertante pro dvoje housle a orchestr číslo 1 a číslo 2 Luise Spohra. Jednu vlastní skladbu Sittovu ale přece jen máme. Bude to Lístek do památníku opus 36 číslo 6 Hanse Sitta. Hraje klub solistů, řídí Slavomír Spousta.

Klub solistů řídil Slavomír Spousta, hrál Lístek do památníku, opus 36, číslo 6, Hanse Sitta. A teď uslyšíte jeho instrumentaci skladby Luise Spohra, Koncertante pro dvoje housle a orchestr číslo 2 a mol, opus 88. Hrají Henning Kragerud a Eivind Biora, housle, Oslo Kamaráta a komorní orchestr Barata Due, řídí Stefan Barat Due.

To bylo Koncertante pro dvoje housle a orchestr číslo 2 H-moll, opus 88, Luise Spohra. Instrumentaci vypracoval Hans Sitt. Hráli Henning Kragerud a Oivin Biora, housle, Oslo Kamaráta a komorní orchestr Barata Due, řídil Stefan Barat Due. Antonín Benevic po vzoru svých dvou předchůdců, Mildnera a Pixise, provozoval hru ve smyčcovém kvartetu a podporoval komorní hru i na konzervatoři. Tak mohlo sdružením jeho žáků vzniknout i legendární české kvarteto. K jeho biografii vybírám citace z textu Jana Králíka. Duchovním otcem souboru byl Hanuš Vihan, zkušený člen dvorní kapely v Mnichově i komorní hráč. Na Pražské konzervatoři získal pro kvartetní hru 4 vynikající studenty. Houslisty Karla Hofmana a Josefa Suka, jako violistu Oskara Nedbala a violončelistu Otto Bergera. Název souboru vznikl náhodně k rozlišení od hostujícího italského kvarteta z Florencie a vyslovil ho Josef Bohuslav Förster v Národních listech 26. října 1892. K podpoře koncertů nového souboru byl založen a dodnes působí Český spolek pro komorní hudbu. Pod názvem České kvarteto sklízel soubor úspěchy ve Vídni a při doslova stovkách dalších zájezdů do celé hudební Evropy po plných 40 sezon v téměř 4000 koncertech. Časem došlo v sestavě Českého kvarteta k několika proměnám. Za onemocnělého a předčasně zesnulého Otto Bergera zasedl k violončelu sám zakladatel Hanuš Vihan. Za Oskara Nedbala přišel Jiří Herold a po Hanuši Vihanovi Ladislav Zelenka. V posledním roce činnosti zastoupil Josefa Suka koncertní mistr České filharmonie Stanislav Novák. Primáriem zůstal po celou dobu trvání kvarteta Karel Hofmann. V repertoáru Českého kvarteta náleželo stěžejní postavení kvartetům Bedřicha Smetany. V historické rekonstruované nahrávce Českého kvarteta uslyšíte smyčcový kvartet číslo 1 E-moll z mého života Bedřicha Smetany.

0: To byl smyčcový kvartet číslo 1 e-moll z mého života od Bedřicha Smetany. V historické rekonstruované nahrávce hrálo české kvarteto.
1: Český rozhlas D-dur.
0: Milí posluchači, ve vzpomínce na Antonína Benevice, znamenitého houslistu, pedagoga a dlouholetého osvíceného ředitele Pražské konzervatoře hudby, připomenu ještě jednou po ukázce v prvním dílu pořadu kompoziční umění Oskara Nedbala. Uslyšíte výběr z baletní pantomimy o 5 obrazech na libreto Karla Heidy s titulem Pohádka o Honzovi. Balet zpracovává tradiční českou pohádku o línem Honzovi, který nakonec vysvobodí královské město i princeznu před zlým drakem. Balet vznikal v letech 1897 až 1901 a premiéra se za skladatelova řízení s velkým úspěchem udála 24. ledna 1902 v Pražském národním divadle. O rok později Nedbal partituru částečně přepracoval a v říjnu 1903 uvedl balet i ve Vídeňské dvorní opeře. Pražské národní divadlo ji ještě do konce sezóny 1902 uvedlo 17krát. Do roku 1945 byl balet uveden přibližně 160krát. Jednotlivé části baletu jsou Polka, Furiant z prvního obrazu, Rej, Nymf, Vosí tanec ze druhého obrazu, Pochod ze čtvrtého obrazu, Královská garda z pátého obrazu, Valstrist ze třetího obrazu a závěrečný tanec z pátého obrazu. Hraje Dvořákův komorní orchestr, řídí Miroslav Homolka.

0: Slyšeli jste výběr z baletní pantomimy o pěti obrazech na libreto Karla Heidy s titulem Pohádka o Honzovi od Oskara Nedbala, komponované v letech 1897 až 1901. Premiéra se za skladatelova řízení a s velkým úspěchem udála 24. ledna 1902 v Pražském národním divadle. O rok později, v říjnu 1903, uvedl balet i ve vídeňské dvorní opeře. Vybrané části baletu byly Polka Furiant z prvního obrazu, Rej nymf Vosí tanec ze druhého obrazu, Pochod ze čtvrtého obrazu, Královská garda z pátého obrazu, Vals trist ze třetího obrazu a závěrečný tanec z pátého obrazu. Hrál Dvořákův komorní orchestr, řídil Miroslav Homolka.
1: Český rozhlas D-dur.
0: V pořadu Vzpomínka na Antonína Benevice, který připravil Rafael Brom, se zastavíme na dvou místech Benevicova života. První bude obec Přívrat, která o památku svého slavného rodáka dlouhodobě pečuje a ve své veřejně přístupné kronice píše. 7. června 1959 byla Antonínu Benevicovi zásluhou místního národního výboru v Přívratu Českotřebovské hudební školy a několika nadšenců odhalená pamětní deska k uctění 125. výročí jeho narození na jeho dnes již přestavěné myslivně. Toho roku byla jménem slavného přívratského rodáka pojmenovaná hudební škola v České Třebové. Dnes už to pojmenování nepoužívá. Pamětní desku zhotovil akademický sochař Josef Kadlec ze Svitav. Z Pražské konzervatoře hudby přijel její ředitel dr. Václav Holzknecht, který přednesl hlavní projev. Sám pak provedl odhalení pamětní desky. V programu účinkoval 35členný symfonický orchestr Smetana z České Třebové, zařízení ředitele hudební školy pana Šimečka a učitele Tomáše Zedníka. Jako solista vystoupil mladý nadaný houslista, absolvent Pražské konzervatoře hudby, Eduard Vaníček z České Třebové. Město Česká Třebová i obec Přívrat se hlásí ke svému významnému rodákovi a na jeho počest se oba subjekty rozhodly uspořádat v roce 1999 první ročník hudebního festivalu Antonína Benevice. Tolik návštěva v obci Přívrat a v tuto chvíli se zastavíme ještě v Doksech, v místě posledních let Benevicova života. Tam se v roce 1966 konala při příležitosti 40. výročí úmrtí Antonína Benevice malá hudební slavnost, při níž byla odhalena pamětní deska na secesní budově tehdejší Lidové školy umění v Sokolské ulici. Otcem myšlenky a hlavním organizátorem celého dění byl ředitel základní školy Josef Hrdina, sám výborný hráč na housle a violončelo, znalec a milovník hudby. Pozvání na slavnost přijali také členové věhlasného Smetanova smyčcového kvarteta. Smetanovci se poklonili památce Antonína Benevice na místním hřbitově a hudbou vzdali hold věhlasnému hudebníku a pedagogovi. Z města Doksy se ještě jednou vrátíme do rodiště Benevicova, do obce Přívrat. Tam, jak stojí na webových stránkách obce, byla 6. dubna roku 2008 odhalena nově instalovaná a restaurovaná pamětní deska na novém podstavci v nově vytvořeném parku u silnice poblíž jeho rodného domu, myslivny číslo popisné 1, kde se umělec před 175 lety narodil. Památník zhotovil pan Dosoudil z Konice. Slavnostní odhalení nového památníku provedl ředitel kulturního centra v České Třebové, docent magister František Preissler. Poté v hudebním matiné vystoupil Benevic kvartet, který zahrál polku Bedřicha Smetany. Tolik informace z obce Přívrat. Benevicovo kvarteto, které na slavnosti hrálo, bylo založeno v roce 1998 a je tou nejpříhodnější formou holdu slavnému rodáku z obce Přívrat. V našem pořadu mu bude patřit finále. Nejprve uslyšíte kvintet pro klarinet, dvoje housle, violu a violončelo B-dur Antonína Reichy. Solo na klarinet má Ludmila Petrková.

Ludmila Peterková, klarinet, a Benevicovo kvarteto hráli kvintet pro klarinet, dvoje housle, violu a violončelo B-dur Antonína Reichy. Druhou skladbou souboru a solistky bude kvintet pro basetový klarinet, dvoje housle, violu a violončelo A-dur Wolfganga Amada Mozarta Kechl 581.

Ludmila Peterková, klarinet a Benevicovo kvarteto hráli kvintet pro basetový klarinet, dvoje housle, vílu a violončelo a dur Wolfganga Amadea Mozarta, Kechl 581. Milí posluchači, pořad Vzpomínka na Antonína Benevice se uzavřel. Od mikrofonu se loučí Rafael Brom. Přeji pěkný den a naslyšenou.

0: Český rozhlas D-dur, klasická hudba v digitální kvalitě.
1: Vážení a milí posluchači, máte naladěnou stanici D-dur a od mikrofonu vás zdraví Krištof Spirit. Budu vaším průvodcem ve vysílání v následujících 4 hodinách. A znít budou díla například Ludwiga van Beethovena, Pietra Locatelliho, Johannesa Brahmse, Bohuslava Martinů, Johanna Sebastiana Bacha, Karla Stamice, Antonína Dvořáka nebo také Sergeje Prokofieva. Nejprve míříme za hudbou Ludwiga van Beethovena a také za vyhlášeným souborem, který interpretuje hudbu na originály nebo repliky starých nástrojů, za Akademii staré hudby Berlín. V jejich podání uslyšíme Beethovenovu 4. symfonii B-dur. Řídí Bernhard Forkh.

Čtvrtou symfonii B-dur Ludwiga van Beethovena dohrála Akademie staré hudby Berlín. Řídil Bernhard Fork. Nyní se přesuneme k jinému souboru, který se specializuje na interpretaci staré hudby. Konkrétně k italskému orchestru Il Giardino Armonico. Milánský soubor založil už v roce 1985 flétnista a dirigent Giovanni Antonini. V jejich podání uslyšíme Concerto Grosso S-dur, opus 7 číslo 6, italského pozdně barokního mistra Pietra Locatelliho.

0: Slyšeli jsme Concerto Grosso Esdur, opus 7, číslo 6, Pietra Locatelliho. Sóloje se představili Isabel Faust a Stefano Barnesky na housle a Paolo Besky na violončelo. Soubor Il Giardino Armonico řídil Giovanni Antonini.
1: Český rozhlas D-dur.
0: Serenáda pro komorní orchestr číslo 2 A-dur je dílo, které nás teď čeká. Jejím autorem je 26-letý Johannes Brahms. Centrem pětivětého díla je rozměrné adagio, kolem kterého jsou z obou stran svižné taneční věty. Pozoruhodné je, že v tomto díle skladatel vynechal housle. Českou filharmonii řídí Jiří Bělohlávek.

Tak to byla serenáda pro komorní orchestr číslo 2 A dur Johannesa Brahmse. Českou filharmonii řídil Jiří Bělohlávek. Ve vysílání stanice D dur teď navážeme na Johannesa Brahmse možná trochu nečekaně, přesto zcela logicky hudbou Bohuslava Martinů. Ten zkomponoval svůj druhý klavírní koncert jako poctu Brahmsovi. Doslovně zde cituje téma z Brahmsova dvojkoncertu pro housle a violončelo. Hrají Rudolf Firkušný a Česká filharmonie, řídí Libor Pešek.

0: Koncert pro klavír a orchestr číslo 2 Bohuslava Martinů nám dohráli Rudolf Firkušný a Česká filharmonie. Řídil Libor Pešek.
1: Český rozhlas D-dur.
0: Na stanici D-dur míříme do kantátového světa Johanna Sebastiana Bacha. Kantátu číslo 78, Jesu, der du meine Seele, tedy Ježíši, jenž si zachránil mou duši, zkomponoval Bach ve druhém roce svého působení v Lipsku. Poprvé zazněla v kostele svatého Tomáše v neděli 10. září 1724, což byla 14. neděle po Nejsvětější Trojici. Je doloženo, že kantátu Bach uvedl za svého života ještě několikrát. A též je doloženo provedení 5 let po Bachově smrti Bachovými žáky.

Dozněla kantáta číslo 78 Jesu der du meine Seele, tedy Ježíši, jenž si zachránil mou duši, Johanna Sebastiana Bacha. Zpívali Hanna Morrison, Marion Eckstein, Georg Popluc, Tobias Bend a Chorus Musicus Köln. Hrál Das neue Orchester, řídil Christoph Spering. Stále je s vámi, milí přátelé, stanice D-Dur, jejím vysíláním vás provází Christoph Spirit. A v Německu ještě setrváme, jen se přesuneme do Mannheimu, kde se roku 1745 narodil Karel Stamitz, starší syn českého skladatele a kapelníka Jana Václava Stamice. Velmi brzy se Karel Stamitz stal uznávaným houslistou a skladatelem. V jeho díle dominují symfonie a koncertantní skladby pro široké spektrum sólových nástrojů. Budeme poslouchat koncert pro klarinet a orchestr číslo 11 Es-dur.

0: Poslouchali jsme koncert pro klarinet a orchestr číslo 11 S-dur Karla Stamice. Hráli Sabine Meyer a Akademie svatého Martina v Polích. Řídila Jona Braun.
1: Český rozhlas D-dur.
0: V čase se teď posuneme o nějakých 100 let kupředu, do roku 1889. V létě toho roku zkomponoval Antonín Dvořák svůj druhý klavírní kvartet S-dur, opus 87. A to po opakovaném naléhání německého nakladatele Fritze Simroka. Zahraje nám ho klavírní kvarteto Josefa Suka.

Klavírní kvarteto Josefa Suka dohrálo klavírní kvartet číslo 2 S-dur Antonína Dvořáka. A opět se posouváme v čase kupředu. Tentokrát jen o 35 let, do roku 1924. Skladatel Sergej Prokofjev v tomto roce zkomponoval kvintet pro hoboj, klarinet, housle, violu a kontrabas opus 39, což je neúplná verze jeho baletu Trapéz o cirkusovém životě. Dílo obsahuje nejen lahodné lyrické pasáže, ale i drsné disonance a náročné rytmické složitosti. Je zkrátka mladicky modernistické.

0: Dozněl kvintet pro hoboj, klarinet, housle, violu a kontrabas opus 39 Sergeje Prokofjeva. Hráli Karel Lang na hoboj, Václav Kizivát na klarinet, Milan Vítek na housle, Milan Hiřmánek na violu a Václav Fuka na kontrabas.
1: Český rozhlas D-dur.
0: Na závěr tohoto vysílacího bloku stanice D-dur míříme na počátek 17. století za hudbou Claudia Monteverdiho. Uslyšíme dílo nadepsané jako semidramatický balet se zpěvy s názvem Ples nevděčných, Il ballo delle ingrate. Zjednodušeně řečeno se jedná o rozměrný madrigal s četnými instrumentálními ritornily. Poprvé byl uveden v Mantově v roce 1608 během oslav svatby Francesca Gonzagy a Markéty Savojské. Novomanželé údajně během představení sami účinkovali jako tanečníci. O 30 let později bylo dílo zařazeno do Monteverdiho 8. knihy madrigalů.

Tak to byl ples nevděčných Il Ballo delle Ingrate Claudia Monteverdiho. Zpívali členové souboru Red Bird, hrál soubor The Pedley of Instruments, řídil Peter Holman. A tím končí tento vysílací blok stanice D-dur, který připravil a uváděl Krištof Spirit.

0: Český rozhlas D-dur, klasická hudba v digitální kvalitě.
1: Hezké odpoledne, milí posluchači. Vítejte k poslechu stanice Český rozhlas D-dur a jejího pravidelného nedělního vysílání věnovaného opeře. Prostřednictvím mezinárodní výměny hudebních programů Eurorádia vám dnes nabídneme k poslechu záznam představení opery Bedřicha Smetany Prodaná nevěsta z Vídeňské státní opery. Příjemný poslech a působivé hudební zážitky přeje od mikrofonu Dagmar Henžlíková.

0: 34 Jahre hat sie im Repertoire der Wiener Staatsoper gefehlt, die dreiaktige Oper »Die verkaufte Braut« von Friedrich Smetana. Jetzt ist das
1: Nadcházející čas bude na stanici Český rozhlas Deldor patřit záznamu představení opery Bedřicha Smetany Prodaná nevěsta, které se konalo 2. října minulého roku ve Vídeňské státní opeře. Titul se vrátil na scénu rakouské metropole po 34 letech a pro tuto inscenaci byla na základě předchozí německé verze libreta vytvořena nová verze, na které spolupracovali Susan Felicitas Wolf a Sergio Morabito. Režisérem inscenace byl Dirk Schmeding. Interprety hlavních rolí se stala trojice slovenských pěvců, sopranistka Slávka Zámečníková jako Mařenka, tenorista Pavol Breslík jako Jeník a basista Peter Kellner jako Kecal. Sbor a orchestr Vídeňské státní opery řídil Tomáš Hanus. Prodaná nevěsta je v pořadí druhá ze Smetanových celkem 8 dokončených oper. Po předchozí opeře Braniboři v Čechách, ve které stvárnil historický námět a žánrově vycházel víceméně z typu francouzské velké opery, zvolil Smetana komický námět. Začátkem července 1863 získal libreto od Karla Sabiny, se kterým spolupracoval už na opeře předchozí. Lirický příběh mladé nevěsty, odehrávající se v prostředí české vesnice, velice korespondoval s dobovými ambicemi, jejichž cílem bylo vytvoření české národní opery. Děj má několik rovin a nepostrádá řadu komických prvků. Ve svém obsahu prezentuje řadu obecných životních pravd a stvárňuje ve své době obvyklé až civilně všední situace. Časoprostor příběhu je vymezen návsí české vesnice a typické hospody v době pouti. Hudba Prodané nevěsty je virtuózní stylizací, ačkoliv působí svrchovalně česky, neobsahuje konkrétní folklorní materiál, ten je jen latentním zdrojem inspirace. Bezprostřední spontánnost a radostný spád, které jsou pro hudbu opery typické, nedávají tušit, jak dlouhý a komplikovaný byl proces hledání definitivního tvaru opery, který se liší od původních představ obou autorů velice podstatně. Smetana, který dostal v původní verzi libreto pro jednu aktovku, žádal v zápětí rozšíření na dvě jednání. Už v té době začal komponovat předehru, která tak vznikla před prací na celé opeře, což je velice neobvyklý postup. Ze zápisku skladatele vyplývá, že opera byla dokončena v prvních měsících roku 1866 a 15. března dokončil její instrumentaci. Ještě po tomto datu doplnil scénu komediantů s duetínem Esmeraldy a Vaška. Premiéra opery se konala 30. května 1866 v Prozatímním divadle v Praze za řízení skladatele. Dílo tehdy mělo dvě jednání, chyběly tance a jednotlivá hudební čísla byla spojována prózou. Pro provedení v říjnu téhož roku, kterému byl přítomen císař, byla vzhledem k charakteru díla pociťována poměrně naléhavě potřeba tanečního čísla. Smetana dokomponoval taneční čísla a znovu zařadil kuplet komediantů, který předtím vyškrtl. V této druhé podstatně pozměněné verzi se hrála Prodaná nevěsta v lednu roku 1869. Nadměrně dlouhé první dějství rozdělila proměna, která jeho druhou část situovala do venkovské hospody. Po pouhých 4 reprízách se opera 1. července 1869 objevila v další verzi směřující k definitivnímu tvaru, už rozčleněná na 3 jednání. Konečně 25. září roku 1870 zazněla Prodaná nevěsta ve své definitivní dnešní podobě. Prózu nahradili prokomponované recitativy a za pijácký sbor byl umístěn tanec Furiant. A teď už si připomeňme obsah prvního dějství Smetanovy Prodané nevěsty. Odehrává se na venkovské návsi v době pouťového veselí. Lidé se scházejí, opera začíná populárním jásavým sborem, proč bychom se netěšili. Jen Mařenka je posmutnělá, její rodiče očekávají návštěvu Tobiáše Míchy se synem. Jehož nevěstou se má Mařenka stát, jak to přislíbil před léty její otec sedlák Krušina. Mařenčiny sympatie patří ale Jeníkovi, který se toulá světem a ve vesnici se objevil, když hledal službu. Mařence líčí svůj osud. Po smrti matky musel opustit domov kvůli neschodám s macechou. Jeník Mařenku konejší, oba si přísahají věrnost. Na náves přijdou Krušinovi s vesnickým dohazovačem Kecalem. Ten vychvaluje neznámého ženicha a Krušinovi připomíná jeho starý slib. Mařenka ale k překvapení všech prozradí. Mám už jiného, mě přemilého. Kecal se ale její výmluvností nenechá zaskočit. Vytahuje z kapsy písemnou smlouvu a slibuje Mařenčiným rodičům, že vše zařídí k jejich spokojenosti. Osoby a obsazení prvního dějství, tak jak vstupují do děje. Jeník, Pavol Breslík, Mařenka, Slávka Zámečníková, Kecal, Peter Kellner, Krušina, Franz Xaver Schlecht a Ludmila Margaret Plumer. Spoluúčinkují zbor a orchestr Vídeňské státní opery, dirigentem je Tomáš Hanus.
0: Na Staatsoper sie alle unter der musikalischen Leitung von Tomáš Hanus.

Braut meinem Bord, Braut meinem Bord, ich hab Verstand.

mein Verstand stets auf einen Ausweg fand. Er ist

0: Die verkaufte Braut von Friedrich Smetana, neu aufgenommen in der Wiener Staatsoper bei der ersten neuen Produktion.
1: Na stanici Český rozhlas D-dur doznělo první dějství opery Bedřicha Smetany Prodaná nevěsta. V hlavních rolích Slávka Zámečníková jako Mařenka, Pavol Breslík jako Jeník a Petr Kellner jako Kecal. Sbor a orchestr Vídeňské státní opery řídí Tomáš Hanus. Druhé dějství opery se odehrává ve venkovské hospodě. Lidé se scházejí k obecnému veselí, dívky a mládenci tančí polku, po které následuje populární popěvek mužského sboru To pivečko, to věru je nebeský dar. Když Jeník mládencům sděluje, že láska je nad pivo i víno, vezme jej prohnaný Kecal stranou a snaží se jej přesvědčit o svých hodnotách. Slovy dobrá rada a peníze jsou dvě páky života, kdo jich rozumně užívá, ten se světem nemotá. Také Mařenka je ve střehu mezi chasníky, spatří nastrojeného Jelimánka. Ptá se, jestli on nemá být ženichem Krušinovic Mařenky a vyhrožuje, že nevěsta bude zlá a stejně mu po svatbě uteče. Koktavý Vašek přísahá, že nechce Mařenku ani vidět. Tahle neznámá hezká dívka by se mu ale líbila. Kecal dohazuje Jeníkovi jinou, lepší a bohatší nevěstu, než je Mařenka a nabízí mu peníze za odstoupení. Když Jeník zjistí, že Kecal vyjednává ve prospěch Míchova syna, lstivě na nabídku přistoupí. Za 300 zlatých se zřekne Mařenky, ale jen s podmínkou, že ji nikdo jiný nesmí dostat než Míchův syn. Oba si plácnou a podepíší smlouvu. Lidé v hospodě jsou překvapeni a Jeníka odsuzují. Krušina jej nazývá hanebníkem. Osoby a obsazení druhého dějství tak, jak vstupují do děje. Jeník Pavol Breslík, Kecal Petr Kellner, Vašek Michael Laurenc, Mařenka Slávka Zámečníková a Krušina Franz Xaver Schlecht. Spolu účinkují sbor a orchestr Vídeňské státní opery, dirigentem je Tomáš Hanus.
0: In dieser Spielzeit. Chor und Orchester der Staatsoper werden von Tomáš Hanus geleitet.

Alles laut, mich dann aus. Alles laut.

0: Sie gehört zu den berühmtesten und bekanntesten Opern aus Böhmen. Friedrich Smetana.
1: Skončilo druhé dějství opery Bedřicha Smetany Prodaná nevěsta, kterou vysílá Český rozhlas D-dur ze záznamu představení ve Vídeňské státní opeře. V hlavních rolích jsme slyšeli Slávku Zámečníkovou jako Mařenku, Pavola Breslíka jako Jeníka, Petera Kellnera jako Kecala a Michaela Laurence jako Vaška. Sbor a orchestr Vídeňské státní opery řídí Tomáš Hanus. Prodaná nevěsta je opera, která se stala národním symbolem a získala si hned po svém vzniku mimořádnou oblibu širokých vrstev obecenstva. Stá repríza se uskutečnila 5. května 1882. Za Smetanova života se opera hrála celkem 128krát. Počty repríz byly na svou dobu naprosto výjimečné. Skladatel byl zahrnován ovacemi. Právě tato opera potvrdila to, že jeho tvorba splnila své poslání. Sám se vyjádřil. Dle všeho nemám více chutě k rozšiřování své hudby přes hranice. V skromnosti své jsem se spokojil s uznáním svého národa a ovace českého obecenstva odměnili v hojné míře moje snahy. Tak čisté, posvátné a pravdivé. Tolik Bedřich Smetana. Je před námi třetí závěrečné dějství opery Prodaná nevěsta. Na opuštěné návsi přemýšlí vystrašený Vašek o výhrůžkách, kterými její neznámá dívka varovala před setkáním s Mařenkou. Najednou je vyrušen břesknou hudbou a příchodem komediantů. V zápětí začíná zkouška na jejich vystoupení. Vaškovi se velice líbí komediantka Esmeralda, která s ním na oko začne koketovat. Jeden z komediantů se opije v hospodě a nemůže při produkci dělat medvěda. Aby vystoupení nestratilo atraktivní část, přemluví Esmeralda s principálem Vaška, aby medvěda dělal on. Za malou službu v medvědí kůži má přislíbenou Esmeraldu. Háta konejší svého synka Vaška, který nabyl dojmu, že všechny jej chtějí milovat a zabít. Mařenka je zdrcena poté, co se dozvěděla, že se Jeník za odstupné proradně vzdal. Je ochotná přistoupit na vůli rodičů a vzít si Vaška. Když se objeví Jeník, nechce od něho zprvu slyšet vysvětlení. Když se ale dozví, že je starším synem Tobiáše Míchy, chápe jeho lest, kterou oklamal Kecala. Na scénu přichází rodiče a Kecal. Míchovi jsou zaskočeni přítomností staršího syna Jeníka. Ten jako Míchův syn žádá naplnění úpisu a ruku Mařenky. Přítomní, kolem kterých se zhlukli i vesničané, se vysmívají Kecalovi. Vznikne panika, poté co vběhne malý hošík s varováním, že se utrhl medvěd. Ten se v zápětí objeví a odloží medvědí hlavu. Ve zvířecí kůži je navlečen Vašek. Jeho rodiče jsou nuceni vzít na vědomí, že není ještě na ženění zralý. Smiřují se s Jeníkem, Mařenka a Jeník dostávají rodičovské požehnání, opera končí jásavým sborem. Dobrá věc se podařila, věrná láska zvítězila. Třetí dějství opery Bedřicha Smetany Prodaná nevěsta vyslechneme v tomto obsazení. Vašek, Michael Laurenc, principál, Matois Schmidtlechner, Esmeralda, Ilja Staple, Indián, Alex Ilvachin, Háta, Monika Bohinec, Kecal, Peter Kellner, Mícha, Ivo Stančev, Mařenka, Slávka Zámečníková, Krušina, Franz Xaver Schlecht, Jeník, Pavol Breslík, Ludmila, Margaret Plummer. Spoluúčinkuje sbor a členové operní školy Vídeňské státní opery, hraje orchestr Vídeňské státní opery, dirigentem je Tomáš Hanus.
0: Sie alle unter der musikalischen Leitung von Tomáš Hanus.

Unglückswurm, alle wollen mich lieben und mich töten.

bin ich Teiler, wer bin ich der Wahrscheck?

0: Nach allen Turbulenzen der Handlung sind die Richtigen am Ende zusammengekommen. Vater Micha reicht dem lange vermissten Sohn Jenik die Hand zur Versöhnung.
1: Und já Savým sborem končí Smetanova opera Prodaná nevěsta na libreto Karla Sabiny. Dílo, které se stalo národním hudebním symbolem, pevně zakotveným v povědomí nejširších vrstev Čechů. Mistrně stvárňuje lidové typy z české vesnice 19. století, scénám nechybí dojímavá lyrika ani humor, děj má spád a divadelní účinnost. To vše umocněno Smetanovou geniálně napsanou hudbou. Potlesk publika ve Vídeňské státní opeře patřil všem zúčastněným interpretům za provedení Smetanovy opery. Slyšeli jsme ji v tomto obsazení. Krušina, Franz Xaver Schlecht, Ludmila, Margaret Plummer, Mařenka, Slávka Zámečníková, Mícha, Ivo Stančev, Háta, Monika Bohinec, Jeník, Pavol Breslík, Vašek, Michael Laurec, Kecal, Peter Kellner, Principál, Matois Schmidtlechner, Esmeralda, Ilja Staple a Indián, Alex Ivachin. Spoluúčinkoval sbor a členové operní školy Vídeňské státní opery, hrál orchestr Vídeňské státní opery, operu hudebně nastudoval a představení dirigoval Tomáš Hanus. Na stanici Český rozhlas D-dur jsme vysílali záznam představení, které se konalo 2. října minulého roku ve Vídeňské státní opeře. Záznam z produkce rakouského rozhlasu ORF stanice Österreich 1 získal Český rozhlas z programových fondů Evropské vysílací unie.

Následující půl hodina bude na stanici Český rozhlas D-dur patřit klavírní hudbě Bedřicha Smetany. Sny, 6 charakteristických skladeb pro klavír, hraje Jitka Čechová. Názvy jednotlivých částí jsou Útěcha v Čechách, Vesnický příběh v Saloně, Před hradem a Slavnost českých venkovanů.

V nahrávce Jitky Čechové dozněly Sny, 6 charakteristických skladeb pro klavír Bedřicha Smetany z roku 1875. Na závěr odpoledního nedělního vysílacího bloku stanice D dur ještě hudba Antonína Reichy. Oktet S dur pro hoboj, klarinet, fagot, lesní rok, dvojhousle, violu, violončelo a kontrabas opus 96 hraje soubor Konzorcium Classicum. Uměleckým vedoucím je Dieter Klöcker.

0: V nahrávce souboru Konzorcium Classicum, který řídil umělecký vedoucí Dieter Klecker, dozněl Octet S dur opus 96 Antonína Reichy. Tento programový doplněk zakončil vysílací blok věnovaný na stanici Český rozhlas D-dur v nedělní odpoledne pravidelně především opeře. Dnes jsme vám z Fondu mezinárodní výměny hudebních programů Eurorádia nabídli záznam představení opery Bedřicha Smetany Prodaná nevěsta, které se konalo 2. října minulého roku ve Vídeňské státní opeře. Vysílání připravili zvukový mistr Jan Schreier a Dagmar Henžlíková, která se s vámi od mikrofonu loučí s přáním příjemného večera.
1: Český rozhlas D-dur.

0: Český rozhlas D-dur, klasická hudba v digitální kvalitě.
1: Vážení a milí posluchači, moje jméno je Krištof Spirit a vítám vás při poslechu večerního vysílání stanice D-dur. V následujících společných 4 hodinách bude znít hudba Felixe Mendelssohna Bartholdyho, Otomara Kvěcha, Péterise Vaskse, Ference Lista, Joaquina Turiny a Arama Chačaturiana. Hlavním dílem bude dnes rozměrné oratorium Eliáš, raného romantika Felixe Mendelssohna Bartholdyho. Je známo, že Mendelssohn byl velkým obdivovatelem barokních oratorií Georga Friedricha Händla a Johanna Sebastiana Bacha. Po úspěchu svého oratoria Pavel se vlastně ihned rozhlížel po dalším libretu. Libretista Julius Schubring mu vytvořil text, který kombinuje příběh Eliáše z první a druhé knihy královské a proložil je žalmy. Jednou z epizod je vzkříšení mrtvého syna vdovy, u které se Eliáš skrýval. K těm dramatičtějším patří takzvaná zkouška na hoře Karmel. Eliáš vyzývá 450 proroků pohanského boha Bála, aby rozhodli, kdo je skutečným bohem. Bálovi proroci připravili oběť a celý den volali ke svému bohu. Odpovědi se ale nedočkali. Na Eliášovu jedinou prosbu Hospodin odpověděl se sláním plamene. Lid volal, Hospodin je pravý bůh, a Bálovi proroky pobili. První díl oratoria je zakončen poděkováním za déšť, který zachránil vyprahlou zemi. Druhé dějství zobrazuje další klíčové epizody. Eliášovo stíhání královnou Jezábel, jeho následný odchod do pouště, zjevení Boha Eliášovi na hoře Sinaj, Eliášův návrat a jeho na nebe vstoupení na ohnivém voze. Dílo končí proroctvím a radostným chvalospěvem. Oratorium poprvé zaznělo na slavném festivalu v anglickém Birminghamu v angličtině a proto i my si dnes dílo poslechneme v anglické verzi. Hlavní roli proroka Eliáše zpívá vynikající Bryn Terfel.

0: Poslouchali jsme oratorium Eliáš Felixe Mendelssohna Bartholdyho. Hlavní roli proroka Eliáše zpíval Bryn Terfel. Další sóla zpívali René Fleming, Patricia Bardon, John Mark Ainsley a Sarah Fulgoni. Dále zpíval Edinburský festivalový sbor. Hrál orchestr věku osvícenství, řídil Paul Daniel.
1: Český rozhlas D-dur.
0: Vážení přátelé, máte naladěnou stanici D-dur, jejím vysíláním vás provází Krištof Spirit. Další hudba bude z pera skladatele a dlouholetého rozhlasového redaktora Otomara Kvěcha. V jednověté orchestrální předehře s názvem Karneval světa řeší skladatel obdobný problém jako v mnoha jiných svých skladbách. Slabý jedinec, v tomto případě sólová pikola, je postaven do složitého a často nepřehledného koloběhu světa. Symfonický orchestr Českého rozhlasu řídí Eliafe.

Symfonický orchestr Českého rozhlasu dohrál orchestrální předehru Karneval světa Otomara Kvecha. Řídil Eliafe. V dubnu roku 2026 oslavil 80. narozeniny nejslavnější lotyšský skladatel Péteris Vasks. V raných skladbách byl ovlivněn moderními směry 20. století a autory jako Lutoslavský nebo Penderecký. Postupně si ale Vasks vybudoval svůj vlastní jazyk, inspirovaný lotyšským folklorem a hlavně severskou přírodou. Budeme poslouchat koncert pro housle a smyčcový orchestr číslo 2 z roku 2020 s podtitulem Ve večerním světle.

0: To byl koncert pro housle a smyčcový orchestr číslo 2 z roku 2020 s podtitulem Ve večerním světle lotyšského autora Péterise Vaskse. Hráli Sebastian Bohren a Mnichovský komorní orchestr. Řídil Sergej Bolchovec.
1: Český rozhlas D-dur.
0: Ferenc Liszt byl neúnavným zastáncem díla Ludwiga van Beethovena. Byl prvním klavíristou, který hrál veřejně pozdní Beethovenovy klavírní sonáty a dokonce uspořádal sérii benefičních koncertů, kterými podpořil výstavbu Beethovenovy sochy v Bonnu. V roce 1865 si Liszt vypůjčil několik motivů z Beethovenovy scénické hudby Ruiny aténské a vznikla tak slavná Fantazie pro klavír a orchestr. Hrát budou Leslie Howard a Budapeštský symfonický orchestr. Řídí Karl Anton Rickenbacher.

čeká jedno z nejslavnějších děl španělského skladatele první poloviny 20. století Joaquina Turiny. Fantastické tance opus 22. Dílo původně zkomponoval pro solový klavír, ale záhy ho zinstrumentoval pro velký orchestr. V této orchestrální podobě dílo dokonce zaznělo dřív než původní klavírní verze. Hamburský symfonický orchestr řídí Miguel Ángel Gómez Martínez.

0: Dozněly slavné fantastické tance Joaquina Turiny. Hamburský symfonický orchestr řídil Miguel Ángel Gómez Martínez.
1: Český rozhlas D-dur.
0: Závěr tohoto vysílacího bloku stanice D-dur bude patřit hudbě Arama Chačaturiana. Ačkoliv je jeho skladatelský odkaz bohatý, komorních skladeb pro více než 3 nástroje napsal málo. Většinou komponoval pro solový klavír nebo pro jeden melodický nástroj s doprovodem klavíru. Výjimku představuje ještě studentské dílo Trio pro klarinet, housle a klavír z roku 1932. Hrají Karl Šlechta na klarinet, Susan Kaldor na housle a Kos Hernády na klavír.

Poslouchali jsme trio pro klarinet, housle a klavír z roku 1932 a Rama Chačaturiana. Hráli Karl Šlechta na klarinet, Susan Kaldor na housle a Akos Hernády na klavír. A tím jsme definitivně uzavřeli tento vysílací blok stanice D-dur. Připravil a od mikrofonu se loučí Krištof Spirit.

0: Český rozhlas D-dur, klasická hudba v digitální kvalitě.
1: Pěkný den, milí posluchači. Vítejte při sledování druhého dílu pořadu s titulem Vzpomínka na Antonína Benevice. Dnes jsou na programu opět skladby vybraných žáků, znamenitého pedagoga a činorodého ředitele Pražské konzervatoře hudby. Pořadem vás provází Rafael Brom. Antonín Benevic se narodil 26. března roku 1833 v obci Přívrat, která leží v okrese Ústí nad Orlicí v Pardubickém kraji, 3 kilometry severozápadně od města Česká Třebová. K osvětlení názvu je k dispozici pojednání, které říká, že místní jméno Přívrat, někdy též Přívraty, vzniklo hláskovými změnami ze slova převrat, které ve staré češtině označovalo sedlo, průsmyk v horském hřbetu. Tomu odpovídá poloha obce ve vrcholových partiích Kozlovského hřbetu, jsou součástí Svitavské pahorkatiny. Nedaleko sedla, kterým prochází silnice z Litomyšle do České Třebové, takzvaný Kohout. Množné číslo bylo dáno tím, že severní část vsi tvořila samota, nazývaná někdy Malý Přívrat. Potom vlastní ves byla označována jako Velký Přívrat. Dnes v Přívratech žije 338 obyvatel. Na webových stránkách samotné obce stojí, že Antonín se narodil v Přívratské Myslivně, číslo popisné 1, jako třetí dítě Fridricha a Josefy Benevicových. Otec byl polesným, tedy forštem, na Přívratské Leči, panství Litomyšlského u hraběte Antonína Valdštejna. I jeho děd Fridrich, původem Němec z Berlína, byl už ve službách Valdštejnů v Litomyšli. Matka byla dcerou ředitele Litomyšlského zámku, rozená Kepertová, z matky rozené Prosilové z Litomyšle, číslo popisné 438, po předcích Češka. Přívratská forštovna, jak se tehdy říkalo, byla postavena ve druhé polovině 18. století za posledních Valdštejnů, už jako budova jednopatrová a sloužila za lesní úřad. V roce 1875 vyhořelo hospodářské příslušenství, i hlavní budova byla značně poškozena. Z textu Přívratské obce dále cituji. Antonín Benevic byl vlastenec lidství. Měl žáky obou národností srdečně rád. Jmenoval je svými dětmi. Tehdy na konzervatoři čistě utrakvistické vymáhal českým studentům takové výhody, že se na ústavu začalo přednášet také v české řeči. Vyhledával české studenty s hudebním nadáním a i hmotně je podporoval. Znovu zavedl takzvané žákovské veřejné večírky a tím dal možnost nadaným dětem veřejně vystupovat. Vychoval nám celou řadu vynikajících houslistů – Ševčíka, Suka, Ondříčka, Herolda, Hofmana a mnoho jiných. Byl ctitelem a zastáncem Bedřicha Smetany, obdivovatelem Antonína Dvořáka. K české hudbě přilnul tak, že podporoval snahy českých skladatelů, zařazuje jejich skladby často do pořadu. Výrazně se také uplatnil jako dirigent školního orchestru, jemuž se soustavně věnoval od roku 1881. Jeho manželka Emilie Rozená Miková byla operní zpěvačka. Zpívala první Miladu ve Smetanově Daliboru. Její fotografie se nachází ve Vysokomícském muzeu. V pozůstalosti Zdeňky Šemberové je tam uvedena mezi českými umělkyněmi. V Brandýse nad Orlicí, kde Benevicovi často pobývali, je uchován prapor vlastnoručně vyšitý Emilií Benevicovou. Je to těžká, hedvábná, červenobílá látka. Na bílé půdě je vyšit nápis Miluj vlast a pěstuj zpěv. Na druhé straně E. Benevicová. Toto cenné dílo bylo věnováno k založení pěveckého spolku Žerotín v Brandýse nad Orlicí v srpnu 1869, které doprovázel Benevic heslem Umění spojuje národy. Tolik z textu na webových stránkách obce Přívrat. Je tedy zřejmé, že Antonín nepocházel z německé rodiny, jak se někdy dočteme, ale jednoznačně chcete-li německo-české rodiny. Je tedy doloženo, že i příjmení Antonínovo se vyskytuje v počeštělé podobě s jedním N, i když v době jeho života byla němčina úředním jazykem a podle této tradice se dnes příjmení Benevicovo takřka bez výjimky vyskytuje psané se dvěma N. Nositeli jména podle charakteristiky jeho osobnosti by nejspíše česká verze starosti nečinila. Prezentaci hudby jeho žáků jsme ve včerejším vzpomínkovém pořadu uvedli suitu z hudby k dramatické pohádce podle Julia Zejera, Radus a Mahulina od Josefa Suka. Dnes se k odkazu bývalého sekundisty českého kvarteta vracíme skladbou s názvem Fantazie pro housle a orchestr G-moll, opus 24. Hrají Josef Špaček, housle a Česká filharmonie, řídí Jiří Bělohlávek.

To byla fantazie pro housle a orchestr G-moll opus 24 Josefa Suka. Hráli Josef Špaček a Česká filharmonie. Řídil Jiří Bělohlávek. Osud vedl Antonína Benevice nejprve ke studiu na piaristickém gymnáziu v Litomyšli. Teprve později se stal na Pražské konzervatoři žákem profesora houslí Mořice Mildnera. Školu ukončil v roce 1852 a poté se stal prvním houslistou v orchestru Stavovského divadla, kde působil do roku 1861. Následující dvě léta působil jako koncertní mistr orchestru Mozartea v Salzburku, kde se také zabýval revizí Mozartových skladeb pro Kechlův seznam. S úspěchem koncertoval i v dalších evropských městech, v Stuttgartu, Bruselu i v Paříži. Působil jako královský, württemberský komorní hudebník a ve Stuttgartu hrál na postu druhého koncertního mistra dvorní opery. V roce 1866 byl jmenován profesorem Pražské konzervatoře a v roce 1882 jejím ředitelem. Doba jeho ředitelování, trvající bezmála 30 let, je považována za zlatou dobu Pražské konzervatoře. V roce 1895 podal žádost o penzionování, ale odchodu se dočkal až v roce 1901, kdy ho ve funkci ředitele Pražské konzervatoře vystřídal Antonín Dvořák. Posledních 25 let života žil v severočeských Doksech, kde 29.5.1926 zemřel ve věku 93 let. Je pochovaný na místním hřbitově. V Doksech připomínají, že po roce 1968 upadl Antonín Benevic opět v zapomnění a že jeho hrob zarostl trávou. A upozorňují, že je znovu upraven a nachází se pod tůjemi ve staré části hřbitova vlevo od hlavní cesty. Nicméně podotýkají, že o Benevicově významu svědčí také skutečnost, že jeho náhrobek, třebaže zapomenutý a zarostlý trávou, zůstal jediný ze své doby zcela zachován v nejstarší části hřbitova. Památka Benevicova díla žila v jeho žácích, kteří samozřejmě předávali i svým odchovancům. Mnozí působili v zahraničí, v německých hudebních centrech, v Chorvatsku či Rusku, další působili doma. Významným žákem byl vynikající houslista Karel Halíř, doma působil Jan Mařák. Nejslavnějším byl ovšem František Ondříček. Václav Talich vzpomíná na koncert, na kterém hrál v Rudolfinské dvoraně 14. ledna 1901. Jeho vzpomínku cituje také František Žídek v knize Čeští houslisté tří století. Talich napsal: "Způsob, jakým tehdy zahrál slavný Paganiniho houslový koncert s Ondříčkovou kadencí a rej čarodějnic, byl tak strhující, že dvorana hrměla jako rozbouřené moře, jehož hluk dozníval ještě na ulici. My, dospívající konzervatoristé, vypřáhli jsme koně z jeho povozu a v triumfálním průvodu jsme obdivovaného umělce vlastnoručně zavezli až k hotelu Štěpán, nynějšímu hotelu Šroubek, dnes Evropa, kde byl František Ondříček ubytován." Konec citace. Ondříček ve shodě se svým guru Benevicem pěstoval také kvartetní hru a pro tento soubor také napsal skladbu. Smyčcový kvartet Azdur opus 22 Františka Ondříčka hraje Vlachovo kvarteto.

0: Vlachovo kvarteto hrálo smyčcový kvartet Azdur opus 22 Františka Ondříčka.
1: Český rozhlas D-dur.
0: Posloucháte pořad s názvem Vzpomínka na Antonína Benevice slovem a hudbou jeho žáků, kterým vás provází Rafael Brom. Je smutné, že nám dosud nejsou dostupné mnohé kompozice z množství žáků, které Benevic vyslal do praxe. Ví se o nich, ale buď zůstávají v rukopisech, nebo třeba, že vydány tiskem, nejsou nahrány na zvukových nosičích. Tak je tomu i v případě Jana Hanuše Sitta, známého v cizině pod jménem Hans Sitt. Narodil se v rodině pražského houslaře na Starém městě 21. září 1850, zemřel 10. března 1922 v Lipsku. Byl houslista, violista, hudební skladatel a pedagog. Jeho matka byla Rozená Kulíková, jejíž otec byl houslař Jan Kulík. Jan Sitt měl dva bratry a tři sestry. Vystudoval gymnázium a vstoupil na pražskou konzervatoř, kde studoval hru na housle a skladbu u Antonína Benevice. Jehož žákem byl i jeho starší bratr Antonín. Jan Hanuš doplatil na přísné předpisy konzervatoře. Před koncem studia byl vyloučen, prý pro nekázeň. A tak se v 17 letech stal koncertním mistrem a později dirigentem operního orchestru ve Vratislavi, poté v Praze a v Saské Kamenici, jak česky říkáme městu jménem Chemnitz. Nějaký čas byl kapelníkem orchestru Hraběte Dervize v Nice. V roce 1883 byl povolán jako profesor houslové hry na konzervatoř do Lipska. Dirigoval tam také populární koncerty, byl dirigentem orchestru Bachovy společnosti a několik let účinkoval jako violista Brodského kvarteta, kde jeho kolegy byli Adolf Brodský, Hugo Becker a Julius Klengl. Jako věrný žák profesora Benevice propagoval českou hudbu a jeho uvedení předehry k Prodané nevěstě a Libuši a symfonických básní Vltava a Vyšehrad na koncertech v Saské Kamenici bylo prvním proniknutím díla Bedřicha Smetany za hranice Čech. Byl vyhlášeným učitelem hry na housle a co je unikátní, že jeho instruktivní skladby pro housle a violu jsou dodnes používány v hudebním školství na celém světě. Mezi jeho žáky patřil i Václav Tadych nebo Fredrik Delius. Jeho sestra Marie Sittová, provdaná Petzoldová, se stala vynikající sopranistkou, přední členkou Národního divadla v Praze. Jeho druhá sestra Žofie byla také zpěvačkou. Hans Sitt byl plodný skladatel. Napsal 16 koncertantních skladeb pro housle, violu a violončelo. V roce 1920, dva roky před smrtí, napsal houslové koncertino s opusovým číslem 133. Jeho kompoziční umění vám můžu nabídnout jen zprostředkovaně, z úprav skladeb jiných autorů. Napsal třeba kadence k houslovému koncertu Wolfganga Amadea Mozarta číslo 1 B-dur Kechel 207, instrumentoval norské tance opus 35 Edvarda Grieg a skladbu s názvem Concertante pro dvoje housle a orchestr číslo 1 a číslo 2 Luise Spohra. Jednu vlastní skladbu Sittovu ale přece jen máme. Bude to Lístek do památníku opus 36 číslo 6 Hanse Sitta. Hraje klub solistů, řídí Slavomír Spousta.

Klub solistů řídil Slavomír Spousta, hrál Lístek do památníku, opus 36, číslo 6, Hanse Sitta. A teď uslyšíte jeho instrumentaci skladby Luise Spohra, Koncertante pro dvoje housle a orchestr číslo 2 a-moll, opus 88. Hrají Henning Kragerud a Eivind Biora, housle, Oslo Kamaráta a komorní orchestr Barata Due, řídí Stefan Barat Due.

To bylo Concertante pro dvoje housle a orchestr číslo 2 H-moll, opus 88, Luise Spohra. Instrumentaci vypracoval Hans Sitt. Hráli Henning Kragerud a Oivind Biora, housle, Oslo Kamaráta a komorní orchestr Baráta Due, řídil Stefan Barat Due. Antonín Benevic po vzoru svých dvou předchůdců, Mildnera a Pixise, provozoval hru ve smyčcovém kvartetu a podporoval komorní hru i na konzervatoři. Tak mohlo sdružením jeho žáků vzniknout i legendární české kvarteto. K jeho biografii vybírám citace z textu Jana Králíka. Duchovním otcem souboru byl Hanuš Vihan, zkušený člen dvorní kapely v Mnichově i komorní hráč. Na Pražské konzervatoři získal pro kvartetní hru 4 vynikající studenty. Houslisty Karla Hoffmana a Josefa Suka, jako violistu Oskara Nedbala a violončelistu Otto Bergera. Název souboru vznikl náhodně k rozlišení od hostujícího italského kvarteta z Florencie a vyslovil ho Josef Bohuslav Förster v Národních listech 26. října 1892. K podpoře koncertů nového souboru byl založen a dodnes působí Český spolek pro komorní hudbu. Pod názvem České kvarteto sklízel soubor úspěchy ve Vídni a při doslova stovkách dalších zájezdů do celé hudební Evropy poplných 40 sezon v téměř 4000 koncertech. Časem došlo v sestavě Českého kvarteta k několika proměnám. Za onemocnělého a předčasně zesnulého Otto Bergera zasedl k violončelu sám zakladatel Hanuš Vihan. Za Oskara Nedbala přišel Jiří Herold a po Hanuši Vihanovi Ladislav Zelenka. V posledním roce činnosti zastoupil Josefa Suka koncertní mistr České filharmonie Stanislav Novák. Primáriem zůstal po celou dobu trvání kvarteta Karel Hoffmann. V repertoáru Českého kvarteta náleželo stěžejní postavení kvartetům Bedřicha Smetany. V historické rekonstruované nahrávce Českého kvarteta uslyšíte smyčcový kvartet číslo 1 E-moll z mého života Bedřicha Smetany.